0: We are expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animateurs, animateurs από εδώ.
2: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
3: Film měl premiéru v srpnu 2023 na 76. ročníku filmového festivalu v Locarnu, kde soutěžil o Zlatého leoparda a jeho tým si odnesl cenu za nejlepší ženský herecký výkon. Získal také Zlatého Alexandra na 64. ročníku filmového festivalu v Soluni. Dahomey je dokumentární film z roku 2024, který režírovala francouzsko-senegalská režisérka a herečka Mati Diop. Na konci roku 2021 se 26 královských pokladů z Dahomejského království chystá opustit Paříž a vrátit se do země svého původu, dnešní Beninské republiky. Tyto artefakty a tisíce dalších ukořistili v roce 1892 francouzské koloniální jednotky. Jak mají lidé na jejich návrat zareagovat, když se tyto poklady předků vracejí domů do země, která musela v jejich nepřítomnosti jít dál? Mezi studenty univerzity v Abomey-Calavi se rozpoutá vášnivá diskuze.

Film Dahomey je koprodukcí Francie, Senegalu a Beninu. Měl premiéru v únoru 2024 na 74. ročníku Berlínského mezinárodního filmového festivalu, kde získala Zlatého medvěda za nejlepší film. Flow je animovaný fantasy snímek z roku 2024, který režíroval lotyšský filmař Gins Zilbalodis. Vypadá to, že nastal konec světa. Kočka je samotářské zvíře, ale protože její domov zničila velká povodeň, najde útočiště na lodi spolu se skupinou dalších zvířat a musí se mezi ně navzdory všem rozdílům začlenit. Na osamělé lodi se všichni vyrovnávají s výzvami, které sebou přizpůsobení tomuto novému světu nese.

0: Snímek Flow byl vybrán k premiéře v sekci Un certain regard na filmovém festivalu v Cannes v roce 2024. Na Mezinárodním festivalu animovaných filmů v Annecy v roce 2024 byl ověnčen cenami Poroty i Publika a v kategorii celovečerních filmů získal cenu nadace GAN na podporu distribuce. Intercepted je dokumentární film o následcích ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Film režírovaný ukrajinskou filmařkou Oksanou Karpovič zachycuje zkázu, která postihla ukrajinské vesnice, města, domy a dálnice. Nabízí blízký pohled na oblasti, do kterých se po osvobození od ruské okupace znovu vrací život. Dodává tím naději a vyvažuje hrůzy, na které se zaměřují média. Celým filmem se prolíná tíživá zvuková stopa. Posloucháme nahrávky telefonních hovorů mezi ruskými vojáky a jejich rodinami, které v roce 2022 zachytila ukrajinská tajná služba.
1: Ty čo, vše domov, že mě pochránil, de?
2: Da nie, čo ty, čo chránit, rány ešte. Rány ešte. Ty samé hlavné, mne skáži, ty videl натовские базы tam?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сами не вылази.
0: Snímek Intercepted, který byl nominován na cenu Berlinale pro dokumentární film, získal na berlínském festivalu dvě zvláštní uznání od Amnesty International a Ekumenické poroty. Julie Mlčí je debutový dramatický snímek belgického režiséra Leonarda van Déla z roku 2024. Julie je vycházející hvězda na tenisové akademii, jejíž život se točí kolem milovaného sportu. Když se rozjede vyšetřování proti jejímu trenérovi a náhle je mu pozastavena činnost, očekává se, že všichni hráči v klubu poskytnou svědectví. Julie se však rozhodne mlčet.
3: Šli i s Rima, my víte, že o těchto věcech můžeme prát.

0: para la India? ¿Qué significan las pinturas de la Capilla Sixtina para Italia? Los mármoles del Partenón son nuestro orgullo, son nuestra identidad, son el vínculo del presente con la excelencia griega. Son creaciones sinónimas de nuestros conceptos de democracia y libertad. Su logro más destacado en el ámbito de la Unión Europea fue la creación de la iniciativa Capitales Europeas de la Cultura. Atenas se convirtió en la primera capital europea de la cultura en 1985, después de que Mercuri persuadiera a los ministros de Cultura de la Unión para que ésta se convirtiera en parte fundamental de la identidad de la Unión Europea. También promovió vínculos culturales con Europa Oriental, incluso antes de la caída del telón de acero. A principios de la década de 1990, volvió a combinar los escenarios con la política. Cuando el PASOK regresó al poder en 1993, retomó su cargo de ministra de Cultura, centrándose en vincular la cultura con la educación. Melina Mercuri falleció en 1994 en Nueva York. Su funeral, celebrado con los honores propios de un presidente de gobierno, demostró el profundo afecto que el pueblo griego sentía por ella. Hoy en día, su visión sigue viva a través de la Fundación Melina Mercuri, que promueve la cultura griega en todo el mundo. La Fundación concede cada año desde 2007 el premio de teatro Melina Mercuri a una joven actriz, junto con el emblemático broche de Melina, que pasa de una ganadora a otra, manteniendo vivo su espíritu en el escenario. Para Melina Mercuri, nunca fue cuestión de títulos o premios, sino de amor. Su amor por Grecia y el amor que recibió a cambio. A día de hoy, su voz y su visión siguen inspirando a generaciones. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Banky hrají v našem každodenním životě zásadní úlohu. Svěřujeme jim své peníze, aby byly v bezpečí. Obracíme se na ně, když chceme koupit byt nebo dům na hypotéku a používáme je k převodu peněz po celém světě. Stejně jako my na naše banky spoléháme, že nám pomohou spravovat peníze, tak i EU při plnění svých klíčových úkolů a cílů závisí na svých bankách. Jistě jste slyšeli o Evropské centrální bance. Víte ale, jak její rozhodnutí ovlivňují vaši peněženku? A víte, že existuje také Evropská investiční banka, která má své specifické poslání? Pojďme se na obě podívat zblízka.
2: Začněme tím, kde obě banky sídlí. Evropská centrální banka, zkráceně ECB, má sídlo ve Frankfurtu nad Mohanem. Unie si jej pro svou důležitou finanční instituci nevybrala náhodou. Frankfurt je nejdůležitějším finančním centrem Německa a nachází se zde i největší německé letiště. Díky tomu je ideálním místem pro vnitrostátní a mezinárodní cesty a samozřejmě i cesty služební. Náhodný nebyl ani výběr sídla ústředí Evropské investiční banky, známé též jako EIB. Nachází se ve městě Lucemburg, které je významným mezinárodním finančním střediskem. Lucembursko je navíc zakládajícím členem Evropského hospodářského společenství, předchůdce dnešní Evropské unie. Co mají tyto dvě finanční instituce za úkol?
1: Evropská centrální banka se stará o euro, a to společně s centrálními bankami členských zemí, které jej používají jako svou měnu. Její hlavní povinností je tvořit a provádět měnovou politiku v celé eurozóně. Musí udržovat stabilní ceny a usilovat o to, aby se míra inflace držela ve střednědobém horizontu ve výši 2%.
2: Proč zrovna 2%?
1: Protože vysoká i nízká inflace může z dlouhodobé perspektivy poškodit hospodářství. Když je inflace vysoká, stoupají rychle ceny, takže se nám peněženky rychleji vyprazdňují. Pokud je inflace vysoká trvale, nejsou spotřebitelé schopni kupovat stejné množství zboží a služeb jako dříve. Proto se eurozóna snaží udržet střednědobou míru inflace na zmiňovaných 2% a bránit tak tomu, aby na svých trzích přicházela o koupěschopné zákazníky. Navíc to pomáhá zachovávat důvěru v systém, což je důležité.
2: Škodlivá ale může být i velmi nízká inflace.
1: Je to tak. Může totiž způsobit pokles platů a menší zaměstnanost. To znamená, že ceny sice klesnou, ale lidé si stejně nemohou dovolit příliš kupovat, když vydělávají méně nebo mají potíže najít práci.
2: Jak vlastně Evropská centrální banka ovlivňuje hospodářství eurozóny?
1: Má na to několik nástrojů. Například stanoví základní úrokové sazby, aby udržela ceny stabilní. Odpovídá také za to, že platební systémy, jako jsou kreditní a debetní karty, fungují bez problémů. Díky tomu bezhotovostní pohyby peněz po celé Evropě probíhají rychleji, bezpečněji a snadněji, ať už jde o převody nebo platby kartou. ECB ale nedohlíží jen na bezhotovostní platby. Povoluje také tisk eurobankovek, kterými platíme za každodenní zboží a služby.
2: A to je všechno?
1: Má ještě jeden důležitý úkol. Dohlíží na to, aby evropské banky fungovaly řádně a je schopna řešit jakékoliv finanční problémy, s nimiž se mohou setkat. Nyní se podívejme na Evropskou investiční banku.
2: Její úloha je zcela odlišná. EIB sama o sobě říká, že je úvěrovou institucí Evropské unie, protože půjčuje peníze na projekty, které pomáhají realizovat cíle EU. To se týká široké škály odvětví, například zdravotnictví, vzdělávání a bydlení.
1: Týká se to nějak nás v Česku?
2: Ano. Česká republika například získala přímé úvěry na protipovodňová opatření, modernizaci železniční infrastruktury či na výstavbu a renovaci brněnského univerzitního kampusu.
1: Odkud peníze pocházejí? Jsou z rozpočtu EU?
2: Nejsou. Banka si je sama půjčuje. Většinou na kapitálových trzích prostřednictvím dluhopisů a poté je zase za výhodných podmínek půjčuje na vybrané projekty. Přibližně 90% těchto úvěrů poskytuje v rámci Evropské unie. Pokud provozujete firmu nebo pracujete ve veřejném sektoru a máte projekt, který je v souladu s cíly Evropské unie, můžete požádat o úvěr Evropskou investiční banku. Banka posoudí, zda splňujete základní kritéria a její úvěrové cíle a zda máte dobře vypracovaný podnikatelský plán.
1: EIB je prostě jednou z největších nadnárodních finančních institucí na světě.
2: Patří také mezi hlavní poskytovatele finančních prostředků na opatření v oblasti klimatu a proto se také nazývá klimatickou bankou. Boj proti změně klimatu staví do středu své práce a investuje do udržitelné budoucnosti. Podporuje inovace a šetrné způsoby výroby energie.
1: To všechno dělají bankéři?
2: Nejen bankéři, společně s inženýry, vědci a ekonomy. Pracují se společnostmi, vládami a nevládními organizacemi ve 160 zemích a usilují o ekologičtější budoucnost pro všechny. EIB tak sdílí celou škálu evropských odborných znalostí a inovací s klienty po celém světě.
1: Jak jsme viděli, obě banky EU mají stejně důležité, byť odlišné úkoly. Podtrženo sečteno, Evropská centrální banka je primárně odpovědná za měnovou politiku Unie, za stabilní ceny v eurozóně a zdravě fungující hospodářství. Zkrátka, aby státy i občané měli v peněženkách dostatek peněz. Evropská investiční banka zase zajišťuje tok hotovosti k projektům, z nichž má prospěch celá společnost. Investuje do budoucnosti, která je bezpečnější pro lidi a šetrnější k životnímu prostředí.
2: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.

0: celosvětovém měřítku. Komise ve svém návrhu definovala hospodářský nátlak jako zásahy do legitimních svrchovaných rozhodnutí Unie nebo členského státu tím, že se snaží Unii či členskému státu zabránit ve zrušení, změně nebo přijetí určitého aktu, nebo naopak dosáhnout toho, aby akt byl zrušen, změněn či přijat, a to buď faktickým uplatněním nebo hrozbou použití opatření ovlivňujících obchod nebo investice. Uveďme konkrétní příklad. V listopadu 2021 byl ve Vilniusu v Litvě otevřen zastupitelský úřad Tajvanu. Název obsahuje výraz Tajvan a nikoli Taipei, což Peking považoval za porušení své politiky jedné Číny, podle níž existuje jedna Čína a Tajvan je její součástí. Tento diplomatický incident způsobil velké třenice s Čínou. Na litevskou vládu dopadly především různá obchodní omezení, litevské společnosti zasáhl všeobecný bojkot a Čína snížila dovoz z Litvy o téměř 90%. Mezi dalšími kroky byla administrativní diskriminace, omezení investic i turismu. Jedním z nejdrastičtějších opatření bylo vyloučení Litvy z čínského celního systému. V důsledku toho Čína přestala akceptovat celní doklady litevských vývozců i obnovovat dovozní licence a neodbavovala importní zásilky. Vývozní embargo však pozici Vilniusu nezměnilo. Čína tedy eskalovala svá opatření tím, že začala vyhrožovat podnikům z jiných zemí, které používají výrobky či materiál pocházející z Litvy, že by se restrikce mohly zaměřit i na ně. O několik měsíců později některé německé společnosti skutečně oznámily, že se jich tyto sekundární sankce dotkly. Typickým rysem tohoto druhu nátlaku je, že se odehrává v zákulisí. Stát málokdy uzná, že nátlaková opatření zavedl nebo že nějak souvisejí s politickými zájmy země. Proto je velmi těžké nebo dokonce nemožné tyto praktiky napadnout na fórech, jako je Světová obchodní organizace. Ačkoliv tento nový nástroj proti nátlaku není zaměřen konkrétně na Čínu, jeho cílem je pomoci Unii reagovat na situace podobné uvedenému příkladu. Co se píše v protinátlakovém nástroji? Znění přijaté radou a parlamentem jasně definuje hospodářský nátlak a umožňuje Unii jednat v případech, kdy nějaká země mimo Unii vyhrožuje, že použije donucovací opatření. Stanoví, v jakém časovém horizontu může Unie v rámci tohoto nástroje jednat, případně reagovat na již vyvinutý nátlak. Orgány se dohodly, že Rada bude prostřednictvím hlasování kvalifikovanou většinou formálně určovat, zda k nátlaku dochází, a to na základě návrhu Komise a shromážděných důkazů. Komise by měla prováděcí pravomoci rozhodovat o protiopatřeních. Jakákoliv reakce by měla být přiměřená způsobené škodě a v souladu s mezinárodními pravidly. Unie by nyní mohla požadovat, aby dotčená země, která není členem Evropské unie, napravila újmu, kterou její hospodářské donucovací praktiky způsobily. Předseda Výboru pro mezinárodní obchod Bernd Lange na plenárním zasedání v říjnu 2023 uvedl. Konečně jsme získali pořádný nástroj. Nemáme po boku bezzubého tygra, ale silného pomocníka. Nemáváme pistolkou na vodu, ale držíme skutečnou zbraň. A někdy je nutné vyložit zbraně na stůl, i když víme, že je ne vždy použijeme. Je jasné, že tento nástroj je až poslední možností. Opravdu se chceme ekonomickému nátlaku vyhnout. Chceme s našimi obchodními partnery komunikovat a problémy řešit. Pokud to ale není možné, máme nakonec díky tomuto nástroji možnost své hospodářské zájmy hájit. Nový protinátlakový nástroj dává nyní zemím Unie právní prostředky, díky nimž se mohou otevřeně postavit nátlakovým postupům ze zemí mimo Unii. Vznikl tak zásadní nástroj, který lze použít tváří v tvář stále agresivnější geopolitické situaci. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více informací najdete na internetových stránkách EP Think Tank.
1: Planeta Pământ este frumoasă, dar și fragilă. Temperaturile au crescut, s-au înmulțit fenomenele meteorologice extreme, iar unele ecosisteme sunt pe cale de dispariție. Schimbările climatice nu mai sunt un pericol îndepărtat. Ele deja ne afectează și sunt una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat vreodată omenirea. Încercarea noastră de a găsi o soluție la nivel global are drept element central acordul de la Paris, un angajament de referință care urmărește să limiteze încălzirea globală și să convingă țările să acționeze împreună pentru a combate schimbările climatice. În acest episod din seria Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună, analizăm în detaliu ce implică acest acord, cum este aplicat în Uniunea Europeană și ce măsuri ia restul lumii în acest context. Acordul de la Paris este un tratat internațional obligatoriu din punct de vedere juridic, adoptat în 2015 la cea de-a 21-a sesiune a Conferinței Națiunilor Unite privind schimbările climatice. El urmărește în primul rând să limiteze încălzirea globală la un nivel mult sub 2 grade Celsius, în mod ideal la 1,5 grade Celsius, comparativ cu nivelurile preindustriale. Acordul a fost semnat de aproape toate țările lumii, care s-au angajat să reducă împreună emisiile de gaze cu efect de seră. Fiecare țară are propriile sale obiective, cunoscute drept contribuții stabilite la nivel național. Începând cu 2015, țările își actualizează obiectivele odată la 5 ani. Acordul include mecanisme de transparență, raportare și finanțare a acțiunilor climatice. El prevede și ca țările dezvoltate să sprijine eforturile de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice depuse de țările în curs de dezvoltare. Uniunea Europeană a ratificat acordul de la Paris în 2016 și l-a plasat în centrul politicii sale din domeniul climatic. Pentru a respecta angajamentele Uniunii din domeniu, Comisia Europeană a lansat în 2019 Pactul Verde European, un plan amplu menit să transforme stilul de viață al europenilor, precum și modul în care călătoresc, produc alimente și fac afaceri. Pactul cuprinde politici referitoare la energie, mobilitate, agricultură și biodiversitate, special concepute pentru ca economia Uniunii să se transforme și să devină sustenabilă. În 2020, Uniunea Europeană și-a stabilit obiective climatice și mai ambițioase și s-a angajat să-și reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Obiectivul său final este să devină neutră climatic până în 2050, adică să își reducă emisiile cât mai mult și să echilibreze efectele lor negative asupra climei cu efecte pozitive. Obiectivele stabilite în Pactul Verde European au fost incluse într-un regulament în 2021. Legea Europeană a Climei stabilește obiective obligatorii pentru toate țările Uniunii și include măsuri pentru a urmări progresele realizate și pentru a adapta în consecință acțiunile întreprinse. De la energia curată, nepoluantă, la economiile circulare, această lege transformă modelul economic al Uniunii pentru a îndeplini obiectivele acordului de la Paris. Parlamentul European a jucat un rol esențial în modelarea politicilor europene în domeniul climei. Parlamentul a fost cel care a insistat ca obiectivul de a obține neutralitatea climatică până în 2050 să devină obligatoriu juridic, iar deputații europeni continuă să monitorizeze legislația pentru a garanta că Uniunea Europeană își respectă obligațiile. Parlamentul a promovat și o tranziție justă, care să sprijine lucrătorii și regiunile cele mai afectate de renunțarea la combustibilii fosili. În paralel, el luptă constant pentru o justiție climatică globală și se asigură că Europa contribuie în mod echitabil la finanțarea internațională a acțiunilor climatice, în special în beneficiul țărilor în curs de dezvoltare. Când vorbim despre schimbările climatice, este esențial să înțelegem de unde provin cele mai multe emisii. China rămâne în fruntea listei țărilor responsabile pentru emisiile mondiale de gaze cu efect de seră, deși are ca obiectiv atingerea neutralității climatice până în 2060. Ea produce aproape o treime din emisiile globale, principalele cauze fiind folosirea cărbunelui și creșterea industrială rapidă. Pe locul al doilea se află Statele Unite ale Americii, care generează un nivel ridicat de emisii în transporturi, sectorul energetic și industria. Începând cu 2023, Uniunea Europeană este pe locul 4, după India. Uniunea Europeană și-a redus constant emisiile în ultimii ani și este responsabilă pentru circa 6% din emisiile mondiale de gaze cu efect de seră. Multe țări în curs de dezvoltare au stabilit obiective ambițioase, dar au nevoie de sprijin financiar și tehnologic pentru a le putea îndeplini. Alte țări nu și-au actualizat deloc planurile privind clima, generând temeri că, la nivel mondial, nu se va putea respecta obiectivul de a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius. Este clar că, în lipsa unui angajament comun de a preveni schimbările climatice grave, situația nu se va îmbunătăți așa cum prevede acordul de la Paris. Această preocupare s-a intensificat în ianuarie 2025, când, la scurt timp după ceremonia sa de inaugurare, președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru a retrage pentru a doua oară Statele Unite din acord. Acordul de la Paris ne oferă un cadru general, dar ține de fiecare țară și de fiecare dintre noi să transformăm obiectivele sale în realitate. Uniunea Europeană, în special Parlamentul European, va continua să pledeze pentru măsuri echitabile și urgente în domeniul climei. În definitiv, criza climatică nu cunoaște granițe, iar răspunsul nostru trebuie să fie pe măsură. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Det er tid til at stemme. Fra den 6. til den 9. juni i år vil millioner af EU-borgere være med til at forme EU's fremtid ved at stemme ved valget til Europaparlamentet. Europaparlamentet er det eneste EU-organ, der vælges direkte, og valget til Europaparlamentet er en af de største demokratiske begivenheder i verden. I denne podcastserie giver vi dig alle de nødvendige informationer om det kommende valg til Europaparlamentet. I denne episode vil vi forsøge at svare på et par vigtige spørgsmål. Hvordan finder man pålidelige kilder? Og hvordan kan man vide, om den information, man finder, er officiel information fra EU-institutionerne? I en tid med udbredt misinformation er det vigtigt at vide.
3: EU-valget nærmer sig, så det er vigtigt at være velinformeret om kandidaterne, deres politik og de vigtige ting, der står på spil. Men internettet er fuldt af vildledende information, og det gør det svært at vide, hvad der er sandt og hvad der er falsk. I dag vil vi tale om nogle af de strategier, man kan bruge til at navigere rundt i informationslandskabet. Lad os starte med at tale om, hvorfor det er så vigtigt at finde pålidelige kilder. Misinformation kan påvirke vores opfattelse af tingenes tilstand og vores beslutninger, især når vi skal til at stemme. EU er en indviklet størrelse, og hvis man skal kunne forstå, hvordan det fungerer, er man nødt til at have helt korrekt information.
2: Når vi søger efter information på nettet, er vores første indskydelse som regel at skrive nogle nøgleord i en søgemaskine. Og det er bestemt ikke en dårlig idé. Men husk på, at de søgeresultater, der først dukker op, ikke nødvendigvis kommer fra de mest pålidelige kilder. De er ofte de mest besøgte hjemmesider, og andre gange har de bare betalt for at stå øverst. Hvis du vil være sikker på at finde pålidelige kilder, er det en god idé at gå direkte til EU-institutionernes officielle hjemmesider. Her får du korrekt og opdateret information om EU-institutionernes politikker, lovgivning og roller. EU's primære officielle hjemmeside er europa.eu. Her kan du finde et væld af information, som kommer direkte fra kilden.
3: Men hvordan kan du vide, om den hjemmeside, du besøger, er en officiel EU-side? Det første, du kan tjekke, er, om domænenavnet slutter med europa.eu. Det gør alle officielle EU-hjemmesider nemlig. Derudover er de som regel tilgængelige på alle de officielle EU-sprog, og de nævner andre EU-institutioner eller EU-kanaler nederst på siden. Fakta og tal på EU's hjemmesider kontrolleres altid, og de bliver verificeret med hjælp fra videnskabelige kilder og statistiske kontorer.
2: Noget andet, du kan gøre, er at gå på de sociale medier og søge efter officielle konti, der er verificeret eller administreret af EU-institutionerne. På de officielle konti bliver der ofte delt pålidelige opdateringer og uddybende information om vigtige emner. Verificerede konti har normalt et blåt flueben ud for navnet. Fluebenet er en garanti for, at der er tale om en ægte konto.
3: Du kan også overveje at besøge de officielle hjemmesider for politiske partier og kandidater, der deltager i EU-valget. På de hjemmesider kan du som regel finde uddybende beskrivelser af partiprogrammer og politiske forslag. Det kan være en hjælp til at sammenligne de forskellige partier og politikere på et velinformeret grundlag.
2: Det er også vigtigt at krydstjekke information fra flere kilder. Hvis en bestemt nyhed virker kontroversiel eller har et alarmerende budskab, bør du kontrollere den ved at undersøge, hvordan samme nyhed bliver dækket hos velrenommerede nyhedsorganisationer eller på faktatjekkende hjemmesider.
3: Endelig skal du være forsigtig med information, der deles på de sociale medier. Sociale medieplatforme kan være meget nyttige til at skabe forbindelser til andre og holde sig orienteret. Men pas på, for man kan let komme til at støde på misinformation. Kontroller altid kilden og forfatteren, før du deler eller tror på information, der er lagt ud på internettet.
2: Kort sagt er det at finde pålidelige kilder forud for EU-valget afgørende for, at du kan træffe kvalificerede beslutninger. Ved at besøge officielle hjemmesider, kontrollere information fra flere forskellige kilder og være kritisk over for, hvad du ser på nettet, forbedrer du dine chancer for at styre uden om misinformationen og nå frem til velbegrundede konklusioner.
3: Din stemme afgør, hvilke medlemmer af Europaparlamentet, der skal repræsentere dig i forberedelsen af nye love, og den vil også få indflydelse på valget af Europakommissionen. Disse beslutninger vil forme din og mange andre EU-borgers hverdag. Demokratiet er ikke noget, man skal tage for givet. Det er en fælles opgave og et fælles ansvar, hvor vi alle spiller en vigtig rolle.
2: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
4: Rad Adenauer je imel pri oblikovanju Združene Evrope odločilno vlogo. Kot prvi kancler Zvezne republike Nemčije po drugi svetovni vojni, takrat znane tudi kot Zahodna Nemčija, je močno zaznamoval tako nemško kot evropsko zgodovino. Življenje v nacističnem režimu ga je naučilo, da je za trajen mir potrebna enotnost. Pomembno vlogo je imel tudi pri spravi med Nemčijo in Francijo. Zgodovinski nasprotnici sta tako postali zaveznici in začetnici evropskega povezovanja.

0: Pa prisluhnimo zgodbi enega od ustanoviteljev Evrope, Konrada Adenauerja. Rodil se je 5. januarja 1876 v Kölnu v skromni, a delovni katoliški družini. Politično pot je začel po poroki z Emo Vajer, ki je prihajala iz ugledne in premožne kölnske družine. 3 leta po sklenitvi zakona je postal glavni pomočnik ženinega strica, kölnskega župana Maxa Wallrafa. O poklicnih uspehih pa je doživljal pretrese v zasebnem življenju. Po ženini smrti leta 1916 je ostal sam s 3 otroki, udeležen pa je bil tudi v hudi prometni nesreči in je zato več mesecev preživel v bolnišnici. Na političnem področju pa je bil kljub temu še naprej uspešen. Potem, ko je bil župan leta 1917 imenovan za državnega sekretarja na nemškem notranjem ministrstvu, je bil Adenauer soglasno izvoljen za njegovega naslednika. Tako je postal najmlajši župan v Prusiji. Leta 1919 se je Adenauer poročil svojo drugo ženo Auguste Zinser. Imela sta 5 otrok, od katerih pa je eden umrl le nekaj dni po rojstvu. Konrad Adenauer je postal eden najvplivnejših in najznamenitejših nemških politikov. Zaradi svojih republikanskih idealov ter federalističnih in krščanskih vrednot pa ni bil priljubljen pri nasprotnikih Weimarske republike, med katerimi so bili tako komunisti kot nacisti. Ko so nacisti leta 1933 prevzeli oblast, Kölna ni želel okrasiti svastikami, zato so ga takoj razrešili županskega mesta in pregnali iz rojstnega kraja. Avgusta 1944 so ga aretirali. Uspelo mu je pobegniti, vendar ga je septembra v kraju Brauweiler v okolici Kölna prijel gestapo. Pristal je v zloglasnem nacističnem zaporu, kamor so zapirali in kjer so mučili številne politične nasprotnike. Nacisti so Adenauerja po neuspelem atentatu na Hitlerja julija 1944 obtožili, da je nasprotnik režima. Iz zapora v Brauweilerju so ga izpustili novembra istega leta. Po drugi svetovni vojni je Konrad Adenauer doživel še eno osebno tragedijo. Marca 1948 mu je umrla druga žena. Na poklicnem področju pa je bil še naprej uspešen, saj je bil septembra 1948 izvoljen za predsednika parlamentarnega sveta, organa, ki je pripravljal novo ustavo Zvezne republike Nemčije. Posvetil se je ustanavljanju krščansko-demokratske stranke, v kateri je želel združiti nemške protestante in katolike. Leta 1949 je postal prvi kancler Zvezne republike Nemčije. Ob izvolitvi je bil star že 73 let, s čimer je postal najstarejši nemški kancler v zgodovini. Na položaju je ostal 14 let. V tem času si je prizadeval, da bi Nemčija postala stabilna demokratična država in da se grozote Tretjega rajha ne bi nikoli več ponovile. Pod vodstvom Konrada Adenauerja se je Zahodna Nemčija ponovno povezala s sosedami in postala članica Sveta Evrope, Zveze NATO in Organizacija za evropsko gospodarsko sodelovanje. Zavzemal se je za Evropsko skupnost za premog in jeklo, ki je bila ustanovljena Schumannovo deklaracijo 9. maja 1950 in sklenitev pogodbe o delovanju Evropske unije, podpisane leta 1957. V govoru pred množico ljudi v Mecu v Franciji junija 1966 je dejal, da ima povezovanje številne prednosti.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
0: če nam bo uspela oblikovati organizacijo, ki bo Francozom omogočala pregled nad tem, kaj se dogaja v nemški proizvodnji jekla in pri pridobivanju premoga, in če bodo tudi Nemci imeli vpogled v to, kaj se dogaja v Franciji, je tak medsebojni nadzor najboljši način za oblikovanje politike, ki bo temeljila na zaupanju. Konrad Adenauer je bil najuspešnejši na področju zunanje politike. Zaradi vsega, kar je izkusil med drugo svetovno vojno, je bil trdno prepričan, da je enotnost edina pot do trajnega miru in stabilnosti v Evropi. Francija in Nemčija sta leta 1963 podpisali Elizejsko pogodbo, znano tudi kot pogodba prijateljstva. To je bila po stoletju napetosti prelomnica v odnosu med tema državama. Pogodba je bila odraz Adenauerjeve politične strategije in njegove vizije za vlogo Nemčije v Evropi. Konrad Adenauer si je prizadeval za enotnost in je bil eden glavnih pobudnikov francosko-nemške sprave. V povojnem obdobju pa je bila razdeljena tudi njegova država. Leta 1961 so le nekaj tednov pred zveznimi volitvami zgradili Berlinski zid. Politično dogajanje pa Adenauerju ni preprečilo četrte zmage na zveznih volitvah, na katerih je koalicija med parlamentarno skupino Krščanska demokratska unija, Krščanska socialna unija in Stranko svobodnih demokratov prejela največ glasov. Kot je bilo dogovorjeno, je na položaju ostal polovico mandata, leta 1963 pa odstopil. Leta 1966 je pri 90 letih odstopil tudi kot zvezni predsednik Krščansko-demokratske unije. S tem se je končala njegova politična pot. Konrad Adenauer, ki so ga imenovali tudi Der Alte, starešina, je umrl 19. aprila 1967, star 91 let. Po vsem svetu je slovel kot politik, ki mu Nemčija dolguje svobodo, blaginjo in socialno varnost. Zelo pomembno vlogo pa je imel tudi pri oblikovanju Evrope, kot jo poznamo danes. Prvi predsednik Evropske gospodarske skupnosti Walter Hallstein je o tem, kaj Adenauerjeva prizadevanja pomenijo za evropsko politiko, dejal. Politika prinaša tako moč kot upanje in v evropski politiki je veliko upanja. Zato smo lahko hvaležni zlasti temu človeku. Občudujemo njegovo odločnost in življenjsko delo na tem področju. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
2: I de seneste år har EU og dets medlemslande været mål for bevidst økonomisk tvang. Det betyder, at der er blevet brugt økonomiske værktøjer, som for eksempel handelsrestriktioner, boykotter og administrativ diskrimination til at nå politiske mål. Tvang er blevet et stadig mere alvorligt problem for EU, både politisk og økonomisk. Desværre er det ikke noget, som verdenshandelsorganisationen kan gøre noget ved. Tvangen foregår nemlig ofte under uformelle omstændigheder og kan være svær for øje på. Desuden har EU ikke selv haft noget juridisk instrument til at håndtere tvangen, men det har det nu.
3: Europaparlamentet og en række EU-lande begyndte i 2020 at give udtryk for bekymring over økonomisk tvang. Kommissionen delte bekymringerne og noterede sig, at parlamentet opfordrede til, at der blev gjort noget ved problemet. Resultatet blev i første omgang en fælles erklæring fra kommissionen, rådet og parlamentet om et instrument, der skulle forebygge og neutralisere tvang fra lande uden for EU, også kaldet tredje lande. Erklæringen blev offentliggjort sammen med en opdateret udgave af EU's forordning om håndhævelse af handelsaftaler. Næste skridt blev så, at kommissionen i december 2021 kom med et forslag til et instrument til bekæmpelse af tvang, som skulle sikre, at EU bedre kunne reagere på tvangen fra tredje lande. I sit forslag kom kommissionen blandt andet med en lang definition af økonomisk tvang, som lød sådan her. Økonomisk tvang er at gribe ind i unionens eller en medlemsstats legitime suveræne valg ved at søge at forhindre eller opnå, at unionen eller en medlemsstat ophører, ændrer eller vedtager en bestemt retsakt, ved at anvende eller true med at anvende foranstaltninger, der påvirker handel eller investeringer. Så det vil i bund og grund sige, at økonomisk tvang er, når man bruger handel eller investeringer til at prøve at tvinge EU eller et EU-land til at lave om på nogle regler.
2: Lad os se på et konkret eksempel. I november 2021 blev der åbnet et taiwansk repræsentationskontor i Vilnius i Litauen. Litauen valgte altså at henvise til Taiwan i stedet for Taipei, og det faldt ikke i god jord hos den kinesiske regering, som anså det for at være en overtrædelse af landets et-Kina-princip. Ifølge det princip er der et Kina, og Taiwan er en del af det. Hændelsen førte til en diplomatisk krise og store uoverensstemmelser med Kina. Litauen blev primært ramt af handelsrestriktioner, og litauiske virksomheder blev ramt af offentlige boykotter. Kina reducerede samlet set sin import fra Litauen med næsten 90%. Men det var ikke det eneste. Kina svarede også igen med administrativ diskrimination og investerings- og turismerestriktioner. Et af de mest drastiske tiltag fra Kinas side var, at Litauen blev udelukket fra det kinesiske toldsystem. Det betød, at de litauiske eksportører ikke længere kunne indgive deres toldpapirer. Nu var der lige pludselig forsendelser, som ikke blev godkendt, og importansøgninger og forretningskontrakter, som ikke blev fornyet.
3: Men på trods af Kinas eksportembargo rokkede Litauen sig ikke en meter, og det fik Kina til at skrue bissen på. Landet advarede de virksomheder, der indkøbte produkter eller input fra Litauen, om at de også kunne blive ramt af sanktioner. Et par måneder senere rapporterede nogle tyske virksomheder faktisk, at de var blevet ramt af sanktioner, som indirekte var rettet mod Litauen. Noget af det, der kendetegner denne form for tvang, er, at den foregår bag kulisserne. Landet anerkender sjældent, at det finder sted, eller at der er en forbindelse mellem eventuelle sanktioner og dets interesser. Og det gør det meget vanskeligt, ja nærmest umuligt, at bekæmpe tvangen i fora som f.eks. Verdenshandelsorganisationen. Det nye instrument til bekæmpelse af tvang er ikke specifikt rettet mod Kina, men det har til formål at hjælpe EU med at reagere på udfordringer, som dem vi lige har givet et eksempel på.
2: Hvad står der egentlig i den tekst, som vi kalder instrumentet til bekæmpelse af tvang? Teksten, som rådet og parlamentet har vedtaget, indeholder en klar definition af økonomisk tvang og giver EU mulighed for at handle i tilfælde, hvor et land uden for EU truer med at anvende tvangsindgreb. Den fastsætter også tidsrammer for EU's brug af instrumentet. Der er blandt andet tidsrammer for reaktionen på tvang. Det blev besluttet, at rådet med kvalificeret flertal formelt skulle afgøre, om der er tale om tvang. Og denne afgørelse træffes på grundlag af et forslag fra kommissionen og indsamlet dokumentation. Kommissionen vil have beføjelse til at afgøre, om EU skal svare igen med modsanktioner. Enhver reaktion skal stå i et rimeligt forhold til den forvoldte skade og være i overensstemmelse med internationale regler. Endelig vil EU nu kunne anmode om, at det ikke EU-land, der er involveret, afhjælper den skade, der er forsaget på grund af landets økonomiske tvang. På et plenarmøde i parlamentet i oktober 2023 havde formanden for udvalget om international handel, Bernd Lange, følgende at sige om sagen.
3: Vi har nu et instrument, som ikke er en tandløs tiger. Det er så sandelig en tiger med tænder. Det er ikke en vandpistol, det er en latpistol. Og nogle gange er det nødvendigt at lægge en pistol på bordet, også selvom man ved, at den sjældent vil blive brugt. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at dette instrument er en sidste udvej. Vi vil allerhelst undgå tvang. Vi ønsker at kommunikere med vores handelspartnere og løse vores problemer på den måde. Men hvis det i sidste ende ikke kan lade sig gøre, har vi mulighed for at forsvare vores økonomiske interesser ved hjælp af dette instrument.
4: We have the possibility to defend our economic interests by this instrument.
2: Takket være det nye instrument til bekæmpelse af tvang, har EU-landene nu en lov, som de kan bruge til at gøre noget ved den tvang, som de oplever fra lande uden for EU. Den er et vigtigt instrument for EU-landene, som kan bruge den til at navigere i en verden, hvor flere og flere lande begynder at spille med de geopolitiske muskler.
3: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
2: Du kan finde flere oplysninger på hjemmesiden for parlamentets tænketank.
5: Ekkorish vjon for ishi in omad spekkes stor al karboin ags kud larnak dar nairok na dore. Dang yon a rol rihaktig in ahru e raid a chorok, taid feg vagart. So fod kreil asa onsra e gardu an kaidan rakt eich nis fair, fiek mi dar konus eachan un tent sorpglish na for ishi look for asa chasint. Tá foríisi sean áis san áir beag agus brista sós, chun bheith crín san an iad agus féh an trí fingéad limistéir foríisi mná na hórpa. Tá nóg fingéad an oríisi sean áis naintir sa Volgár, san Iúnling, san Romain agus sa Tóling. Ech a córis nádúrtha gan lát iad ina beag cóirt teanachar déana agus na bhfuil rath ar bhíogúlra leis na ciata blian. Tá príomhrólig na foríisi tó chun bitheag zúlach tó chéibh nú, dioxid cóborn a unsú agus doráil, fianúisca a hláthar, Dali eraide aitúl é rílú agus dína chmáts naitúl tá glór speckas i mail in na gónaí únta. Ceannas na frísí seanáis is mó agus caiúdla san orb ná bíraglúats. A hínan an bóling isteach sa Belarús. Tá sér ceannas na frísí seanáis derig san orb agus tá iag súlacht hefur fí a gúlraun an bíasún a orpach san árv a chuig inéag beagnach. Sif Eirach Daunde UNESCO I an Arís. Sampl eile dar I sean áis an orb sea an foríis na garpach. A chlúdín an Romain an Trovac agus an Ukraine. Tá na cuilta ársa olvúra sa ar na foríisi masara slán is mós an orb. Tugtar gnáhóg den viagúlra is cailúla ar mórain le náirítar, mahúna, linkskana agus marktíra. Sampl úntach eile Park Náisiúnta Calipan na Hostra dar I sean áis atá fé chosant an éntis. Lannes na halpa tan limistéir fása cosan de smós an orsar sa fórgsa agus frí si fá orsa ínta. Tugtar charman án duch spekish nechatínta ául linksina knagrí agus ulchóáin. Dangiona dacht ekioliach agus an cosan do UNESCO agus an éntas tan na frí si sanás sa fivagart gahaira un lamanáníocht Bhí glaithach ar bhórscála a ruéráide agus trosáireacht an Amarcha. Príomhthosaíocht don Aontas Eorpach sé forí síos ársa seanáis a chosan tuis ná féidir iad a láthair. Thar na blianta d'orbar an taontas Réan Beartas, stratéisí Cratí Dlí chun go gcosnaítear na hicchóris dos na glóinatá le teacht. Caithimí súil níos géire an san anois. Tiúnt go na bon cloch é líonra ná dóra fé mhíle. An líonra chóirde is mó de limistéir fé chosan san aontas. Clúdaíonn sé tríomhanna talún agus murí ar éin. Tá faríis bioloatsa agus codna doríise na carpina san arbhan sa. Sé spruch nádóra gáhíla an dúla a chosint agus cintú gan úsáitar ach faoí nádóra go hin bhuanathe. Mar chuid den choáintú glas an árab, hiol an taontas stratéis bí thug tólachta fithe trocha, leag síos mór spruchnach an bheithúsc tólacht agus gnáthógan nádóra na hárpa chosint. Ar na gealtanis sa stratéir sa tá cosint díon das na foríisi prívóla a tá fág san air aontas. Onan sa agus gan cristachara séró le máníocht Forbert Bonagar agus cristach. In haunta san legan na stratéis spruchamach chun 3 miliún crán a chur fé fithe trucha chun eich chórs víta a chórú as clúdach foríisi a ósú. Tá béim ní hoháin ar chrín a chór ach ar na chrín chearta a chór sna háitna chearta as chun go dacítar leis an mihalg sólacht agus le hrinú ar áide. Cólánaíon stratéis foríisiachta an Aontas Eorpach fithe trucha a ghlacan Comisiún Eorpach in úl fithe féhéin, stratéis fithe tsúlta 3 iúrú ar bhuanmhainn istú agus a chóirú foríisi. Féchan sé le hallhéimneacht oríisi an Aontas do nathrú ar áide ósú as cloctas a chorchan cín a gáran chóchéil agus na bobl áitiúil ar éin. Áirítar leis sin tacú le bún bhainistú phríise chun rionachtanais achtamíoch na chorramú le caimhnú eicolíoch ósáid targaí aimad ó ríistí bún bhainiste a spreaga agus ag chóris seanáis a chosant. Agus achtamíocht bhalartach a chorchan cín áil ag a chorrasáireachta nó targa arí nebhaimad áil mil nó plándaí iachláinte i gór slite bethe marthanacha agus phríisi slána. Legan an stratéis sin béim comá ar a thágtaí atá farachán agus tuarascú ar chláint in mhóráisí, chuige sin tá taontas iarraigh creat farachán foríse bhanú, ba le ofrachas réinfra sonraon ar chláinte foríse bithog sólacht agus bhainistú chó sasabhach san aontas, rud a ósáig Beartas. Ní féidir foríisí ársa a chosant go héifteacht gan ina stú súhanseach. Dar éir sin, tá reint sásrí muinethe bunathe ag Aontas chun taclú le é chaomh nó. Tá clár laif, príomhhúnscanh muinethe an Aontas don choithil agus don gníomhíocht ar áide. Ó 1992 le, tá breisis 2500 túnscail á gcóimhíniú ag laif san Aontas, i díirú ar mithig súlacht a churún an dúra agus irúnú ar áide. Ó thaobh ar foirí síos ársa muiníon laif tiúnscnamh atá díirithe ar eicochóris phríise mhílte a achoirú agus ar mithaíodh súlacht a ósú chun bagartaí ó lománíocht mhídhleathach tinnt phríise agus speiscis únracha a chóireach agus tacú le taid agus nóálaíocht i múinmhainistú phríise. Príomhór leis mhuiniseach is sé eile se an cóbhairtas talmhíochta. Cé gur mbíonn talmhíocht príomhócas tugann CBT argadas don agra arugíist, cloctas ba uan úsáide talún a nascan crín le tírgracha talavíochta, cáirion sa le bithéog súlacht, cáilíocht na hirach agus banistú an isce. Spreagann cistí forbarta tuathe CBT, unéirí foríisi chun bún banistú foríise a dhéanamh agus dí oríisiú a chosc, agus an bithéog súlacht a héirú. Mar hompla tá muinú ar fáil chun speciis chúcasacha a chur, lotnití a rialú agus limistéir foríiste bhílta a chóir a chóirú. Tugann fís Eorpach an Aontas muinú chun eich chóris foríise a thuiscint agus ósú. Cur i gás, studéir dhéanamh ar chonachar athrú éráide ar oríisí ársa, banistú foríise Orbert agus caimhnú na bitheag súlachta a chorchan cín. Near na bowside wine at Han Ragger for Grishi na Horpa a chusant, skeltonus corrente air level 90. Ta Parliament na Horpa Gartlar ni near the saw, Chantaku Galadger la Forishi Privola Shanash. V Privrole Gabarment in Moonloo Stratesu Big Soluk Fehetruka on Antish. Ian Dean Chusant erna Forishi Shanash at Afogus and Antis. Dearshi Koma Gugurfi Clactish Bun Oriocht Ducta, Chunkeen, Down Dui Orishu a chusk. In Abraan 53, Glock and Farlament, Rilacha, Chunnach Gurach, Ari, Ahagnach, Stach, Sanentis, Le Diorishu, Nule Milifurisha, Ain Eiter Down, Ta Kurvaim and Lee Diorisha, Kurish Sheer Blien, Chun Laval de Gnohi, Erdunu. If Yara 54, Hakig Nefeshri, Le Dli No, Achangler Gachbolstad, Gnahoga Nadurha, Achoru. In a Hunt the Sun, Dinan Parliament Nahorpa, Dlu Arakan Chochran Faima, Coivantish Agus, Denan Akushta Cohil, Masanu Realta Golchan Keen, Chanabarta Cosanta a Kintu. Ota Kishtu Sasu Rihakdok, Kintian and Farment, Argot Cosant Nabisogdulukta. Fiakan Shila Bresh a Inishdu, a Gwave Nu and Dulra, Triclar and Antish, O Life, Fish Orpok, Agson Covartis Talaviakta. Agson Tentus Igdolarig, Labarta a Chosnoig for Ishi Arsa, Shis Brook Nach. Milfer na hechachorish shin, agus guslafor fadashdi cohil riachtanacha. Ni hanan kostan dandura agus coivnu. Isanane agus ar dauchi a chintu. She Europarl Radio, Radio Graysan, Parliament na Horpa, a churan podcrela sa ed alahir.
6: Od první chvíle, kdy Rusko v únoru 2022 zahájilo svou nelegální invazi na Ukrajinu, stojí Evropská unie neochvějně na straně Ukrajiny a jejího lidu. Ruskou agresi opakovaně odsoudila, uvalila na Rusko sankce a poslala Ukrajině značnou finanční, humanitární i vojenskou pomoc.
7: Slava Ukrajině!
8: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
9: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
8: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
6: V dnešním podcastu se podíváme, jak situace aktuálně vypadá, jak na ní Unie reaguje a jaký dopad mají na Rusko uvalené sankce. Podle monitorovací mise OSN pro lidská práva, bohužel na Ukrajině stále přibývají ztráty na životech. Koncem roku 2025 se počet obětí v řadách ukrajinských civilistů vyšplhal na více než 15 000 a dalších 40 000 utrpělo zranění. Válka způsobila jednu z největších vysídlovacích krizí v historii. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky uvádí, že téměř 13 milionů lidí na Ukrajině stále potřebuje naléhavou humanitární pomoc. V zemi samotné stále zůstává okolo 4 milionů vysídlených obyvatel a do okolního světa uteklo z Ukrajiny více než 5 milionů uprchlíků. Mnozí z nich stále netuší, co si v nadcházejících letech počnou. Ukrajinská ekonomika je i nadále pod obrovským tlakem. Přestože se mu snaží odolávat, rozsah způsobených škod je skutečně masivní. Podle nejnovějších odhadů Světové banky, OSN, Evropské komise a ukrajinské vlády by náklady na rekonstrukci a obnovu země přesáhly 500 miliard eur. Astronomické škody válka napáchala i na životním prostředí. Po 4 letech bojů se způsobená ekologická zkáza vyšplhala odhadem zhruba na 75 miliard eur. Konflikt vyvolal obrovské emise skleníkových plynů, rozsáhlé lesní požáry podél frontové linie a trvalé znečištění jedněch z nejúrodnějších zemědělských polí v celé Evropě. Od začátku války poskytly Evropská unie a její členské státy Ukrajině celkovou podporu ve výši přibližně 177,5 miliardy eur. V roce 2025 dokonce Evropská unie předstihla Spojené státy a stala se pro Ukrajinu největším poskytovatelem podpory, včetně té vojenské. Z celkové částky se více než 65 miliard eur vyčlenilo konkrétně na vojenskou pomoc. Unie tak Ukrajině poskytla stovky tanků a sofistikované systémy protivzdušné obrany. Přibližně 32 miliard eur je ještě potřeba rozdělit. Kromě toho na plné obrátky pracuje také nástroj pro Ukrajinu, specializovaný program finanční pomoci Unie, který bude do konce roku 2027 zajišťovat Ukrajině stabilní pomoc v celkové výši 50 miliard eur. Pravidelné vyplácení této pomoci je podmíněno ambiciózním plánem reforem a investic, který vypracovala ukrajinská vláda. Finanční podpora ale není jedinou cestou, jak Unie napadené zemi pomáhá. Výrazně také zvýšila tlak na finance ruské vlády. Do konce roku 2025 na Rusko uvalila celkem 19 balíčků sankcí. Ačkoliv sankce vedly ke zvýšení inflace v zemi a celkovému úpadku ruské ekonomiky, Evropský parlament nadále upozorňuje na to, že Moskva využívá své stínové flotily k jejich obcházení. Je tedy nesmírně důležité, aby sankce byly uplatňovány co nejefektivněji. Evropský parlament se o přísnější sankce pro Rusko a větší podporu Ukrajiny zasazuje dlouhodobě. Významným průlomem bylo zřízení mechanismu úvěrové spolupráce pro Ukrajinu. Tento inovativní nástroj využívá mimořádné příjmy z imobilizovaných ruských státních aktiv ve výši téměř 300 miliard eur ke splácení úvěrů poskytnutých Ukrajině. Skupina G7 se sice dohodla na úvěrovém balíčku ve výši 45 miliard eur, Evropský parlament ale nadále usiluje o to, aby byl zmrazený ruský majetek konfiskován v celé jeho výši. Rusko by tak za způsobené škody bylo nuceno zaplatit. Kromě Evropy a Ukrajiny své vlastní návrhy na ukončení války předložily i Spojené státy americké. V listopadu 2025 po nástupu prezidenta Trumpa přišly USA s návrhem 28-bodového mírového plánu. Ten zahrnoval například příměří, odevzdání některých okupovaných území Rusku a podmíněné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu ze strany Spojených států. Plán rovněž obsahoval ustanovení, podle něhož by Ukrajina musela v budoucnu omezit svou vojenskou kapacitu a vzdát se snahy připojit se k NATO. Ukrajinští a evropští lídři považovali tyto body za problematické a zúčastněné strany s nimi také nesouhlasily. Předsedkyně parlamentu Roberta Metsolová se v dubnu 2022 stala prvním vysoce postaveným představitelem Unie, který po začátku invaze navštívil Kyjev. Na plenárním zasedání parlamentu v listopadu 2025 zopakovala tento rozhodný závazek.
10: This house... Parlament pevně stál za ukrajinským lidem již od prvního dne a stojíme za ním dodnes. Jsme vděční a plní naděje, že společně se Spojenými státy postupujeme směrem k míru. V Evropě ale máme jasno, že se musí jednat o skutečný mír. Důstojný, spravedlivý a svobodný. Především to ale musí být mír postavený na zásadě, že o Ukrajině se nebude rozhodovat bez Ukrajiny.
6: Předsedkyně Metsolová na závěr uvedla, že Unie učiní vše, co je v jejich silách, aby tento mír pomohla zajistit. Evropský parlament je neochvějným zastáncem evropské budoucnosti Ukrajiny. Jednání o jejím členství v Evropské unii započala v červnu 2024 a Ukrajina v uplynulém roce intenzivně pracovala na tom, aby své zákony sladila s unijními standardy. Cesta ke členství bude ještě náročná. Unie ale ve svém odhodlání nepolevuje. Nebojuje se totiž jen o územní celistvost jedné země, ale také o základní evropské hodnoty, jako je demokracie, svrchovanost a dlouhodobý spravedlivý mír. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
11: Volby jsou za rohem. V období od 6. do 9. června půjdou miliony občanů k urnám, aby v evropských volbách rozhodli o budoucnosti Evropské unie. Evropský parlament je jedinou institucí Evropské unie, jejíž zástupci jsou voleni přímo. Volby do Evropského parlamentu se tak řadí k největším demokratickým událostem na světě. V této sérii podcastů rozebíráme vše, co o nadcházejících evropských volbách potřebujete vědět. V dnešní epizodě se podíváme na důležité téma. Jak najít spolehlivé zdroje a rozeznat oficiální informace pocházející z evropských institucí. To je zvlášť důležité v dnešní době, která je plná dezinformací.
12: Jak se volby do Evropského parlamentu blíží, je důležité si zjistit spolehlivé informace o kandidátech, jejich programech a důležitých a aktuálních tématech. Jenže na internetu je plno zavádějících informací, takže odlišit, co je pravda a co výmysl, nemusí být vždy úplně jednoduché. Dnes si povíme o strategiích, které vám pomohou se v záplavě informací lépe vyznat. Ze všeho nejdřív si pojďme připomenout, proč jsou spolehlivé zdroje vlastně důležité. Zavádějící informace totiž mohou ovlivnit to, jak na věci pohlížíme a jak se rozhodujeme, zejména pokud jde o volby. Evropská unie je složitá organizace a pokud chce člověk porozumět tomu, jak funguje, potřebuje mít přesné informace.
11: Když něco hledáme na internetu, většinou jako první zadáme klíčové slovo do vyhledávače. To není špatný začátek. Jen je potřeba mít na paměti, že první výsledky vyhledávání nemusí být vždy ty nejspolehlivější. Většinou se totiž jedná o nejnavštěvovanější stránky nebo jsou zkrátka sponzorované. Pokud chcete spolehlivé zdroje, jedním z prvních kroků je zamířit přímo na oficiální webové stránky evropských institucí. Tam naleznete přesné a aktuální informace nejen o jednotlivých politikách a právních předpisech, ale také o tom, jakou úlohu konkrétní instituce mají. Hlavní oficiální internetovou stránkou Evropské unie je europa.eu, která nabízí spoustu informací přímo od zdroje.
12: Jak ale poznáte, že se jedná o oficiální stránky Evropské unie? Nejdůležitějším znakem je, že všechny oficiální stránky končí doménou europa.eu. Navíc si je můžete přečíst ve všech úředních jazycích Evropské unie. V dolní části jsou uvedeny odkazy na ostatní evropské instituce či kanály. Fakta a čísla na oficiálních webových stránkách procházejí kontrolou a jsou ověřována ve vědeckých zdrojích a u statistických institucí. Také doporučujeme sledovat oficiální účty na sociálních sítích, které evropské instituce sami provozují nebo je alespoň schválili. Tyto účty často prezentují spolehlivé aktuální informace a vysvětlují důležitá témata. Ověřené účty obvykle poznáte tak, že u jména mají modrou fajfku, což značí, že jsou pravé. Kromě toho je také dobré zavítat na oficiální stránky politických stran a kandidátů do evropských voleb. Tam totiž můžete získat podrobné volební programy, které vám pomohou se informovaně rozhodnout.
11: Velmi důležité je pak informace ověřovat u více zdrojů. Pokud narazíte na překvapivou nebo kontroverzní zprávu, ověřte si její pravdivost u seriózních novinářských organizací nebo na internetových stránkách, které se na ověřování faktů specializují. V neposlední řadě buďte obezřetní, co se týče informací sdílených na sociálních médiích. Sociální sítě sice mohou být velmi užitečné, pokud chcete navázat kontakt s ostatními a mít aktuální informace, ale zároveň mohou posloužit jako živná půda pro zavádějící informace. Než něco z internetu budete sdílet nebo považovat za pravdu, vždy si nejprve ověřte zdroj a autora.
12: Takže abychom si to shrnuli. Vyhledávání spolehlivých zdrojů před volbami do Evropského parlamentu je klíčovým krokem k tomu, aby se člověk mohl informovaně rozhodnout. Pokud se tedy chcete orientovat v záplavě zavádějících informací a svá rozhodnutí mít pevně podložená, Procházejte si oficiální webové stránky, ověřujte informace z několika různých zdrojů a k obsahu na internetu přistupujte kriticky.
11: Váš hlas rozhodne o tom, kteří europoslanci vás budou zastupovat při přípravě nových právních předpisů a také se podílet na tom, jak bude vypadat Evropská komise. Jejich rozhodnutí pak budou mít přímý dopad na každodenní životy lidí v celé Evropské unii, včetně vás samotných. Demokracie není samozřejmost. O demokracii musíme společně pečovat, je to zodpovědnost nás všech a každý z nás vnímá svoji roli.
12: Další podcasty si můžete poslechnout na portálu Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
13: Alcide de Gasperi був візіонером, але його бачення не народилося з абстрактних ідеалів. Воно було сформоване досвідом людини, яка жила на мінливих розломах імперії. Ці слова, проголошені головою Європейського парламенту Робертою Мецелою, дають нам уявлення про Alcide de Gasperi, політика, який мріяв об'єднати в мирі численні ідентичності Європи. Ви слухаєте спеціальну серію наших подкастів «Історія та факти». У цих випусках ми вам розповімо історії чоловіків і жінок, які побудували Європу, її ідентичність і цінності. Вони – засновниці та засновники Європейського Союзу. Alcide de Gasperi народився наприкінці 19 століття в регіоні Австро-Угорської імперії, де більшість населення становили італійці. Будучи переконаним противником фашизму, він заснував Християнсько-демократичну партію в 1943 році. Після Другої світової війни Alcide de Gasperi був першим прем'єр-міністром Італійської республіки і очолював країну до 1953 року. Разом з Конрадом Аденауером і Робером Шуманом він активно агітував за європейську єдність. Один з його численних доробків – ідея, що народи та люди можуть досягти більшого, якщо працюватимуть разом. Народжений в Трентіно, землі кордонів і перетинів, він пережив перехід між двома епохами. Він міг бачити поза межами кордонів і історичного горизонту. І тому уявляв собі об'єднану Європу. Світ, де різноманіття могло б стати силою великого спільного проєкту. Alcide de Gasperi народився 3 квітня 1881 року в горах Трентіно-Альто-Адідже, регіоні, відомому як Південний Тіроль, який на той час був частиною Австро-Угорської імперії. Його сім'я була дуже бідною, і вони були набожними католиками. У 1900 році Alcide de Gasperi переїхав до Відня для вивчення філології і став активним учасником католицького студентського руху. Після закінчення навчання Alcide de Gasperi повернувся в Трентіно і працював журналістом в католицькій газеті, беручи участь у кампаніях за покращення прав італійської меншини, що проживала там. Після того, як Австро-Угорська імперія розпалася в 1918 році, Трентіно став частиною Італії. Через рік Alcide de Gasperi став співзасновником Італійської народної партії. Він був обраний до італійського парламенту в 1921 році. У 1920-х роках Муссоліні зміцнював свою владу в Італії. Фашисти заборонили всі інші політичні партії в 1926 році, зокрема Італійську народну партію. Її лідери були витіснені з політичного життя або опинилися у вигнанні. Alcide de Gasperi був заарештований в 1927 році і засуджений до 4 років в'язниці, але був звільнений завдяки втручанню папи Пія XI. Згодом він працював бібліотекарем у Ватикані протягом 14 років. Продовж цього часу він розмірковував про те, як узгодити свої релігійні цінності з політичними діями. Зрештою, він написав «Ідеї рікоструктиве» або ж «Ідеї відновлення», що стало фундаментом Християнсько-демократичної партії, таємно створеної 1943 року. Після падіння фашизму Alcide de Gasperi очолив новостворену партію і став прем'єр-міністром Італії до 1953 року. За часів де Gasperi Італія була відбудована на нових засадах, в основі яких лежали нова республіканська конституція, міцніші демократичні інститути та швидке економічне відновлення. Реформи стосувалися надання жінкам права голосу, житлової політики, земельної політики, розвитку Південної Італії та інвестицій в енергетику. Альчіде де Гаспері був активним прихильником міжнародної співпраці. Він вважав, що відновлення ролі Італії на світовій арені має важливе значення. Він представляв Італію на Паризькій мирній конференції 10 серпня 1946 року, відзначаючи повернення країни до міжнародної спільноти. Prendendo la parola in questo consesso mondiale. Виступаючи на цьому світовому форумі, я відчуваю, що все, крім вашої особистої симпатії, проти мене. Перш за все, саме мій статус колишнього ворога змушує мене почуватися відповідачем. А також той факт, що мене викликали сюди після того, як найвизначніші серед вас, після тривалих і напружених дебатів, вже дійшли своїх висновків. Альчіде де Гаспері працював над тим, щоб переконати Італію бути частиною плану Маршала США і вступити в НАТО, тоді як в Італії все ще була одна з найбільших комуністичних партій у Західній Європі. Альчіде де Гаспері розумів, що для того, щоб дати Італії майбутнє, необхідно створити майбутнє для Європи, майбутнє, яке відрізнятиметься від минулого. І він це зробив. Розуміючи необхідність пошуку компромісів, але залишаючись непохитним у своїй рішучості, ніколи не йти на компроміси щодо цінностей, у які він вірив, і в які ми всі віримо сьогодні. Одним з його найвизначніших внесків було сприяння реінтеграції Німеччини до міжнародної спільноти. Разом з канцлером Західної Німеччини Конрадом Аденауером і міністром закордонних справ Франції Робером Шуманом він активно виступав за європейську єдність. Троє чоловіків з прикордонних регіонів. Троє чоловіків, переслідуваних фашизмом, які розуміли, що кордони потрібно здолати, щоб покласти край багаторічній війні. Альчіде де Гаспері підтримав декларацію Шумана, яка поклала початок створенню Європейського співтовариства вугілля та сталі, а також просував ідею спільної європейської оборонної політики. У 1951 році він звернувся до Асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, виступаючи французькою мовою, про важливість Європейського оборонного співтовариства. Якщо ми створимо лише спільні адміністративні органи без вищої політичної